Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropoli.

Dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu Ambulance aktivního zdraví, tentokrát na téma otužování. Svůj život si snažíme co nejvíce zpříjemňovat. Vyhýbáme se extrémům a nepohodlí. Je to ale to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat? Například ve vystavování se teplotním změnám jsme se zcela vzdálili původní přirozenosti. Dnes žijeme v teplotním komfortu. V létě klimatizujeme, v zimě topíme. I oblečení volíme tak, abychom byli stále v maximální pohodě, tedy bez nutnosti vlastními silami reagovat na teplotní změny. Tím ovšem ztrácíme přirozené reflexy, klesá pružnost našich cév i flexibilita kardiovaskulárního systému. Jinými slovy, naše tělo leniví a neumí správně reagovat. I proto jsme náchylnější nejen k nachlazení, ale i například k ateroskleróze, vysokému krevnímu tlaku. Otužování představuje pro naše tělo zdravou dávku žádoucího stresu a pomáhá nastartovat přirozené principy fungování jak těla, tak i mysli. A protože stresové reakce organismu jsou naprogramované tak, aby jsou naprogramované vždy stejně, připravujeme tímto náš organismus i na jiné situace, jako je například psychické trauma nebo i onemocnění.

0: Dnešní diskuze na téma otužování se mnou ve studiu účastní pan profesor Miloš Táborský, přednosta první interní kardiologické kliniky naší fakultní nemocnice v Olomouci a současný místopředseda a bývalý předseda České kardiologické společnosti a pan děkan magistr Michal Šafář, děkan fakulty tělesné kultury naší Univerzity Palackého. Vítám vás, pánové, a začneme obecně o stresu. Na ten současný stres jsme historicky adaptováni tak, že organismus reagoval útěkem nebo bojem. Takže v zásadě ta adaptace na ten dnešní stres je nesprávná, respektive nejsme na to fyzicky naprogramováni. Jaké jsou tedy ty škodlivé účinky stresu dneska na náš organismus, Miloši?
1: Romane, děkuji za tohleto otázku, je to velice důležité. Přirozenou reakcí na každý stres je zvýšení tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku, pocení, pocit nedostatku vzduchu a vlastně pocit diskomfortu.
0: A jaký je pohled na škodlivé účinky stresu odborníka na tělesnou kulturu?
2: Jako odborník na tělesnou kulturu se teď vyrovnává se stresem ve studiu. Ještě mimochodem takovou tou atavistickou reakcí na stres bývá i to zamrznutí, zatunutí, což mimochodem, pánové, asi vidíte někdy na zkouškách u studentů jako takových. Nicméně ty škodlivé účinky stresu samozřejmě velmi podobně, jak popsal pan profesor, vidíme i u jaksi našich klientů a našich studentů.
0: Dobře, to bylo v té obecné rovině. Jak tedy můžeme ten organismus na stres správně připravit? Co pro to můžeme udělat?
1: Je to velice důležité, abychom vlastně dlouhodobě připravovali náš organismus na přiměřenou reakci na každý stres. Nejdůležitější součástí přípravy je fyzická aktivita. Musíme se snažit, aby už naše děti od útlého mládí sportovali a postupně se k tomu sportu přidává další záležitost, jako je dietní režim, absence kouření, absence alkoholu, dostatek spánku a tak dále, správné dýchání. To jsou všechno faktory, které musíme dlouhodobě v nás všech pěstovat a tím si prodlužujeme lidský život.
0: Možná taková ukázka přípravy na stres ze sportovní zátěže je vlastně nějaký sportovní výkon. Typický velký stres je třeba vytrvalostní sport, třeba maraton, že jo, který nelze zvládnout bez přípravy. Jaká je příprava, jak probíhá příprava sportovců na ten stres a jak se to obecně promítá i k jejich rezistenci na jiné stresové faktory?
2: Klíčové slovo adaptace, už to tady zaznělo. Abys dokázal zvládnout ten maraton, konec konců ty ho můžeš zkusit zvládnout bez toho tréninku, ale potom dojde k tomu výraznému poškození pravděpodobně a těm negativním účinkům toho stresu. Jinak ta příprava je stejný princip jako u většiny podobných aktivit. Postupně, systematicky, po jednotlivých krocích, tak abys to tělo vystavil do zátěže, ono tu zátěž nějak zpracovalo a potom se můžeš posunout dál. Ve většině případů to má i ten pozitivní aspekt, když se člověk vyrovnává s nějakým diskomfortem v té fyzické oblasti, že se to přenáší do těch ostatních, ale k tomu se asi ještě dostaneme, že to není úplně automatické.
0: Dobře. My se bavíme o stresových situacích, o opakovaném stresu. De facto to trošku koresponduje i s částí civilizačních chorob. Jaké ty vidíš ve své ambulanci příklady škodlivosti stresu na cévy a na srdce? Kam to až vede, ta nepřipravenost toho kardiovaskulárního systému?
1: Myslím, že ta situace, ve které jsme jako česká populace, úplně odráží to, jak jsme se doposud k té problematice stavili. Bohužel vlastně ta netrénovanost té populace, absence správných návyků dlouhodobě po celou řadu desetiletí vede k tomu, že jsme z hlediska úmrtnosti třetí nejhorší v Evropě. A musíme to zásadně změnit. Naším společným úkolem je pozitivně motivovat tu ještě zdravou, ale už i nemocnou populaci k tomu, aby něco ze sebou dělali. A těch metod, o kterých dneska budeme hovořit, je celá řada.
0: Takže je to ovlivnitelné s správným posilováním organismu, tréninkem a hlavně tedy fyzickou aktivitou, kdy ten organismus připravujeme i na jiné stresové situace a potom nám neškodí třeba ani opakovaný psychický stres.
1: Určitě. Psychický stres jde ruku v ruce s tím a já uznávám princip Kaloka Gatiet, čili jednota těla a duše, a ta duševní příprava je strašně důležitá a vůbec uvědomění si toho člověka, co je mým cílem, co chci v životě, jaká je moje perspektiva, každý by se nad tím měl zamyslet, protože pokud to tak neudělá a neřekne si, co, jaké jsou jeho priority, tak si myslím, že svůj život v zásadě promarnil.
0: Já bych ještě zůstal u toho obecného stresu a ta analogie se sportovním výkonem, s přípravou sportovce je velmi vhodným příkladem a nakonec vidíme i časté sportovní úrazy, přetížení, záněty šlach kloubu nebo ruptury svalu. Je to tak v zásadě nedostatečná a nesprávná adaptace a příprava na stres, šlo by to taky říct na ten sportovní?
2: Já bych řekl, že to je typická ukázka právě spojení toho mentálního s tím fyzickým, respektive ne spojení, ale rozporu, protože někdy, to, o čem mluvil pan profesor, jsme jako líní, to znamená motivace je nízká, ti lidi nedělají vůbec nic. Ale tady u této populace se dost často stává, že ta motivace, očekávání, snaha zase je příliš velká a nereflektuje tu fyzickou připravenost, ten stupeň, na kterém jsme, a tudíž dochází k tomu přetížení. A opět se dostáváme k tomu, že je to vlastně jako dobrá cesta, ale to množství, které tam vykonáváme, je nakonec škodlivé. Jsou to úplně triviální věci, ale ve chvíli, kdy je člověk takto nastavený, tak najednou nevnímá tady tu elementární pravidlo, ten elementární princip.
0: Jinými slovy, je nutno pokračovat postupně, přesně s rozvahou, tak poslouchat svoje tělo i svou duši,
1: ano,
0: a být tak v takové vyšší harmonii, trošku vystoupit na ty běžné problémy, jak tady Miloš zdůraznil. Já bych si dovolil uzavřít takový ten obecný úvod k tomu, jak nám stres škodí, jak je na tom naše populace špatně z hlediska působení stresu na sebe, z hlediska té nepřipravenosti k tomu, abychom si neškodili. A šlo by v zásadě říct, že ty podněty a vlivy okolí, které nás působí, se nazývají stresory. Mohou mít posilující charakter, ale pokud jsou příliš intenzivní, mají pak spíše negativní oslabující dopad. A my tento negativní dopad můžeme eliminovat tréninkem a přípravou. A protože reakce organismus na různý stres je obdobná, ten organismus reaguje velmi obdobnými způsoby přes svou nervovou soustavu, přes svou hormonální soustavu, přes svou psychiku, tak i sportovním tréninkem anebo otužováním, o kterém bude dneska diskuze, můžeme zlepšit a posílit svou odpověď na ostatní stresové podněty a jak fyzického, tak psychického charakteru, posilovat svoje zdraví, posilovat svoji imunitu. A neodpustím si ještě poznámku, že ono to bylo vidět i v současném covidovém roce a půl, kdy se nakonec ukázalo, že jeden z nejvýznamnějších faktorů, jak u koho covid proběhne, je jeho fyzická kondice. Ti, kteří měli aspoň minimální pohybovou aktivitu, 150 minut střední pohybové aktivity týdně, tak měli více než dvakrát menší šanci, že skončí po nakažení covidem v nemocnici, na jednotce intenzivní péče, anebo že covidu podlehnou. Byl to silnější faktor, který ovlivnil výsledek toho, než třeba hypertenze, věk nebo obezita. Potvrdila to jedna velká americká studie. A já bych tedy přešel už k tomu otužování. Pánové, jaké jsou vaše osobní zkušenosti s otužováním? Miloši.
1: Moje osobní zkušenosti jsou dlouhodobé, zhruba od 10 let věku do současné doby, a je to věc, která je nesmírně pozitivní a mohu ji každému doporučit za předpokladu, že ty začátky konzultuje se svým lékařem ideálně, protože zejména u pacientů, kteří už mají známé kardiovaskulární onemocnění, je nutno postupovat opatrně, graduálně, postupně. Takže ano, ale po poradě.
0: Od 10 let říkáš, a jak konkrétně soutužuješ tedy od těch 10 let?
1: Tak začal to prozaicky, protože v době před tou revolucí jsme nikam nemohli cestovat a my jsme pravidelně jezdili na Balt. A Balt, jak je známo, je moře extrémně studené a i v létě tam dosahovaly teploty 15-17 stupňů a i také méně, takže když jsem vhozen do studeného moře, to bylo moje seznámení s otužováním, ale nakonec se mi to zalíbilo, takže pořád rád jezdím k severním mořím, protože to funguje dobře, ale myslím si, že české rybníky, české tůně jsou naprosto ideální, takže snažím se třeba každý den koupat ve studené vodě, sprchovat, je samozřejmost a je to nedílná součást toho mého stresového povolání.
0: Takže tebe otužil komunistický režim, kdyby jsme to zhrnuli. Dobře, Michale, jaké jsou tvoje zkušenosti s otužováním a co ti otužování přineslo?
2: Tak jsme z kraje Franty Venclovského, že jo, tady má otužování bohatou tradici, je zhruba 10 let se teda aktivně otužu. Je to krása. Je to krása v tom kontrastu, jak se ti do toho jako nechce z začátku a potom ty pocity, když to zvládneš. A moc se mi na tom líbí jako ten minimalismus. Jo. Do všech ostatních aktivit si musíš něco pořídit, tady naopak jako odkládáš nebo redukuješ, takže mi to připadá, že v té dnešní době z hlediska nějaké udržitelnosti a ekonomičnosti to je jako výborná cesta pro všechny. Bez ohledu na sociální vrstvu může to dělat každý.
0: A já taky rád hovořím o něčem, v čem mám nějakou osobní zkušenost a já jsem velmi zimomřivý a jinou teplotu než teplotu těla sprchy bych nikdy historicky netoleroval, ale nějakou shodou okolností jsem před 2 lety doprovázel kamaráda, který se otužuje a tak jsem s ním začal a od té doby jsem nebyl nemocen, moc mě to chytlo a považuji to opravdu za posílení své fyzické i psychické odolnosti a navíc mě to baví, přináší mě to radost, takže veskrze pozitivní zkušenost. A kdyby jsme z té subjektivní stránky, jak to cítíme, přešli nějakým objektivním datům. Miloši, jaký je objektivní přínos pro kardiovaskulární systém a jak otužování může být prospěšné při různých onemocněních srdce a cév?
1: Tak je to velice dobrá otázka, protože pokud to otužování probíhá správně, tedy jak má postupně a tak dále, tak to vede ke snížení krevního tlaku v tom dlouhodobém horizontu, ke snížení tepové frekvence, obecně ke snížení kyslíkové spotřeby organismu, což je hrozně důležité, čili lepšímu výkonu, lepší protekci proti onemocněním a ono to otužování nenastartuje pouze kardiovaskulární systém, je to otázka prostě imunity, vůbec komplexního přístupu a ta duše, kterou já hrozně zdůrazňuji vždycky, to je strašně důležité, protože ta zkušenost není jenom fyzická, je psychická a myslím si, že je to strašně důležité.
0: Nakonec, jak jsi to popsal teďka, tak to na mě působí tak, že ten přínos na organismus je jakoby dlouhodobý vytrvalostní trénink, snížení to je srdeční frekvence, ano. Snížení tlaku, posilování pružnosti cév.
1: Ano, snížení aterosklerózy a tak dále.
0: A kdybychom se přesunuli k tomu ryze fyzickému tělu, jaký je přínos otužování z hlediska sportovního, nebo i třeba pro sportovce. Má to nějaký doplňující, posilující význam?
2: Zásadní a není to jenom právě ta fyzická stránka. My už jsme to naznačili v tom předchozím. Ti sportovci jsou zvyklí ve velmi jako úzkém kontextu nesmírně intenzivně zatěžovat své tělo a už jsme se bavili o tom, že ti sportovci většinou do toho jdou hodně jako na sílu. A ten princip u toho otužování to nepřepereš tu zimu. Tam musíš najít cestu, jak to přijmout a to je vlastně skloubení takového toho západního výkonového a toho východního plynoucího způsobu. A když to ten sportovec tady dokáže, tak mám tam i tu zkušenost, že dochází k takovému jakoby trochu mentálnímu jako přeladění, že se lépe potom zvládá i tu zátěž soutěžní v tom sportu a že to má velmi pozitivní přenosy do té psychosociální stránky, to znamená mimo ten sport ve vztahové oblasti, jakoby to ty lidi trošku jako otevírá a ukazuje jim to jinou cestu, jak zvládat zátěžový situace.
0: A já bych tedy přešel už praktickým radám a potom k dotazům diváků. Michale, ty máš asi z nás nejdelší zkušenosti, mnohaleté.
2: Říkal o 10 let, já jenom.
1: Já nejsem profesionál na rozdíl od vás.
0: To nevadí. Jak bys doporučil správně začít?
2: Já říkám vždycky dle chutě a stupně únaví, ale na tom se asi zhodneme opatrně, jakoby přiměřeně začít nejlépe jako doma tou studenou sprchou a zase můžeme bavit o tom, jestli jako ráno nebo večer, protože to má nějaké jako další aspekty, ale začít v tom domácím prostředí. Úplně bych se nebránil takovým jednoduchým věcem, jako snížit si v zimě teplotu doma, odkládat část oblečení, otužovat se vzduchem, to znamená chodit na procházku, kdy už na ten podzim, třeba jenom jako v tričku, opravdu se jakoby testovat, jak to moje tělo reaguje a postupně se dostávat právě potom k tomu otužování, k tomu takovému tomu jako hardcore tvrdému v té ledové vodě, k kterému se asi dostaneme.
0: A kdybych se zeptal, jaké by bylo doporučení začít pro někoho, kdo už má nějakou zátěž, řekněme třeba vyšší tlak nebo jinou kardiovaskulární zátěž?
1: Určitě u těchto lidí je to velmi opatrný přístup, ale je možný a vždycky je důležité, aby jsme začínali tím psychickým zvládnutím problému, protože základ je hlava. Pokud si uvědomíme, co chceme, kam směřujeme, kam nám to posunuje, tak to vždy, vždycky mnohem lépe. U těchto pacientů, třeba hypertoniků, po infarktu a tak dále, tak jistě ta vlažná nejdřív a později studená sprcha s postupným snižováním teploty a prodlužováním času té sprchy je velice dobrým způsobem. Ten, kdo třeba nemá angínu pektoris, nemá nějaké zásadnější postižení koronárních tepen, tak navrhuji ho také vlastně spaní při otevřeném okně na podzim, začít jaro podzim, ale pak se to nechá v řadě zimních dní realizovat také a to chození venku s postupným odkládáním oděvu v těch vrstvách je taky strašně, strašně fajn a musí tomu být ještě to B, že potom otužování musí být nějaké to vnitřní zahřátí toho organismu a ten člověk musí být na to připraven a tak dále, protože ten přechod jakoby těch teplot musí být dobře zvládnutý a musí prostě následovat potom určitý rituál, který prostě vede k normalizaci té teploty.
0: Já bych možná ještě doplnil, co to Michale zmínil, že je vhodnější tou studenou sprchou začít ráno, protože ona ten organismus nabudí a dělat to třeba večer před spaním může být kontraproduktivní, že člověk může mít pak problém usnout nebo přesně, prostě, tak. Že už by ten organismus se měl připravovat na spánek a neměl by se zbytečně tak, stimulovat.
2: Potom tolik energie, tak, že nevíš, co
0: takže jsi. Ráno začít studenou sprchou opravdu postupně od periférie až centrálně a stačí po 10, po 20 vteřinách přesně, si tak. přidávat třeba po týdnu. Ale důležitá je pravidelnost a mít to zpracované v sobě a opravdu můžu potvrdit na sobě, i ta studená se časem stává teplou a přijatelnou. A ten úvodní šok, nebo ten úvodní tepelný diskomfort se čím dál víc zkracuje. Přesně a nakonec tak. To je příjemný zážitek. Ale kdybychom někdo přece jenom, aby měl jistotu, že to dělá správně, jak může někdo poznat, že to dělá špatně? Že se otužuje špatně, přes příliš, že spěchá, nebo že si škodí otužováním? Možná začnu u tebe teďka pro změnu?
2: Já mám třeba i zkušenost sám se sebou, že když člověk tak jako testuje, tak takovým tím signálem toho, že to není úplně dobře, bývá jednak teda ty jakoby přechlazeny ty periférie, opravdu, že ti tak zmrznou ty koncovky, že strašně dlouho ti trvá to rozehřátí. Nebo potom situace, kdy vylezeš z té sprchy nebo z té vody a opravdu se dostáváš do dlouhodobého jakoby třesu, trvá ti třeba hodinu, dvě, než se vnitřně jako zahřeješ, takže to jsou potom situace, kde to dává jasný signál, jakoby zkrátit tu dobu toho pobytu. Asi se tím musí projít jako každej, ale je dobrý, to, co jsem říkal na začátku, to nepřepereš. Tady je opravdu jako dobrý to tělo poslouchat a hledat tu cestu takovou, aby to jako bylo nepříjemný, ale skutečně tě to potom nějakým způsobem neohrožovalo.
0: Ano.
1: U kardiaků je to tak, že tam doporučuji, aby při tom začátku si ti lidé třeba měřili tonometrem tak, jak správně mají si měřit dvakrát za sebou tlak předtím, potom, aby viděli reakci tepové frekvence třeba pomocí chytrých hodinek a tak dále, plus ty pocity a to dohromady.

0: se doporučuje dvakrát až třikrát týdně. Nemá smysl to přehánět a přesně chodit tak každý den, zvláště pak, když začínáme. Nejít opravdu za hranu, že to tělo se musí být schopno samo opět rozehřát zevnitř, anebo cvičením, ne teplou sprchou, ne přehnaným oblečením. Opravdu to tělo se musí adaptovat ideálně pohybem. Já můžu říct za sebe, že já jsem takovej, mám menší tukové zásoby, takže to otužování pro mě je zajímavé, rychlé a určitě bych to velmi snadno přehnal. A taky poznám, že bych si nebyl schopen zavázat třeba tkaničky na botách, kdybych byl delší dobu někde ve vodě. Říká se, že kolik má voda stupňů, tolik minut by tam člověk měl být. Samozřejmě ti extrémně vytrénovaní otužilci tam bývají díl, ale stačí opravdu 2-3 minuty, když je ta voda do těch 4 stupňů. A mně se osvědčilo po tom otužování se ještě doběhnout, nebo rychlou chůzi doprojít, oblece a vytvořit si vnitřně to teplo a doplnit to a je to prostě ideální kombinace a člověk se ani nezapotí potom, protože nepotřebuje se ochlazovat a přijde domů velmi osvěžen a, jak bych tak řekl, i znovu narozen nebo přeladěn v dobré náladě. Já bych možná ještě teďka zmínil, že v naší nemocnici plánujeme udělat klub otužilců, do kterého se můžete přihlásit a že bychom dělali otužování v přírodě pod dohledem odborníků a případně studentů. A ten první otužování nabízíme příští týden v sobotu ráno v 10 hodin na Poděbradech.
1: Super, no se nám mírně ochladí, to bude tak akorát, že jo?
0: A já bych ještě možná se vás zeptal, jestli vás něco napadá dalšího k tomu otužování, než přejdeme na dotazy diváků. Možná z tebe se, Miloši, zeptám, ty jsi popsal, jak to má pozitivní účinky na kardiovaskulární systém, na cévy. Ono to je zcela logické. My ty cévy trénujeme stejně jak svaly, třeba když trénujeme na maraton, tak to otužování trénuje pružnost a reakci cév celého organismu, hlavně kožních. Takže je to prevence aterosklerózy, prevence srdečních dalších chorob, protože i to srdce se musí adaptovat a vlastně děláme ho funkčnějším.
2: A další srdeční selhání.
0: Má to otužování vliv třeba i na hladinu cholesterolu?
2: Určitě ano, ale říkám v kontextu ostatních věcí. Otužování samo, na to nejsou žádné vědecké důkazy, že by vedlo jednoznačně k výraznému snížení třeba LDL cholesterolu, toho škodlivého. Ale když už někdo jde do otužování, tak já říkám, ano, vemte to jako jednu ze součástí zdravého životního stylu, protože ta ambulance aktivního zdraví, kterou si ty zavedla, je výborná v tom, že má trošku komplexnější pohled a my bychom ty naše klienty měli vlastně vést k tomu, že otužování, dieta, sport obecně, dostatek spánku, nekouření, nepití alkoholu, to jsou všechno věci, které by měly být jimi dodržované. Když to ten člověk bude akceptovat, tak si prodlouží výrazně život. A tady už máme data na to, že třeba když takovýhle komplex opatření je, tak prodlouží tomu člověkovi život až o 6 let. A to stojí za to. My nestojíme o život v nemoci, ale cílem je život prostě v kvalitě a bez onemocnění.
0: A o těch 6 let mu to prodlouží ve zdraví, nebo
2: ve zdraví,
0: v kvalitě.
2: Přesně, tak, o tom to je. Bylo. Jo. Takže stojí to za to, protože si myslím, že když si máme říct...
0: Čili ne o 6 let domově důchodců, ale před bránami domova.
2: Přesně tak a míjení domova důchodců velkým obloukem.
0: Michale, ještě mi něco
1: opomněli. Mně přijde jenom jako důležitý říct, že ten princip toho, ty říkáš, že ses jako dokázal adaptovat tak, že ti vlastně už ta studená sprcha až tak nevadí. Já teda za sebe musím říct, že těch 10 let jsem snad nezaznamenal moment, kdyby se mě do té sprchy jako úplně chtělo. Jo. Ale ten pocit, který je potom, fakt jako za to stojí. A je nesmírně důležité jako najít si cestu, jak jako se pod tím chladem jako se s ním jako nervat, nestahovat se, ale dokázat jako nějakou míru toho jako by uvolnění, spojit to třeba s nějakým dýcháním, to znamená propojit tam obě dvě ty oblasti, teprve potom to dosahuje toho maximálního efektu, který to může.
0: Možná to jsme zapomněli zdůraznit, že i při tom otužování je důležité se sklidnit, zvolna dýchat, nesmírně. Uvolnit se a je to jak při jiném sportovním výkonu, prostě ten organismus musí být nalazen na to, co má dělat a je to nedílná součást, ta psychika toho celého procesu.
1: Tím to získává ten jako kumulovaný efekt všech těch.
0: Jo, děkuji, že jsi to zdůraznil, na to jsme pozapomněli. A já tedy přejdu na dotazy diváků, protože jich je hodně. Dobrý den, je vhodné se s dětmi otužovat venku v jezeře nebo v jejich případě volit raději studenou sprchu? Děkuji.
1: Já vždycky říkám, jako děti jsou samozřejmě lidi jako kdokoliv jiný. I tady

0: funguje ten proces té adaptace, určitě začínejte doma, ale ve chvíli, kdy to zvládnou jako základně, samozřejmě s ohledem na to, že ty děti přece jenom tu adaptaci na ten chlad mají, jako tu termologaci prostě můžou mít horší.
1: Ano, zejména v tom nízkém věku, že jo, prostě.
0: No, ale ve chvíli, kdy to zvládnou základně a sami jako chtějí, tak potom ta třešnička na tom dortu, že fakt jako jdou s tím rodičem do té vody, oni to jako, mám tu zkušenost, to prožívají.
1: To je za odměnu v
0: podstatě. Fakt je to jako odměna jako taková.
2: Takže ono obecně ty děti lze adaptovat tak, že běhají bosky i třeba přesně na jaře, na podzim, samozřejmě přesně chvilku tak, a že se víc adaptují na to vnější prostředí a nejsou v tak protektivním režimu. Přesně takže tak, určitě ano. Další dotaz. Dobrý den. Může mi nějak ublížit, když bez předchozího otužování studenou sprchou vlezu rovnou do studené vody venku? Je možné začít s otužováním rovnou i tímto způsobem? Děkuji. Já bych možná za sebe tam řekl ten názor. Nemůže, pokud začnete ve vhodnou dobu. Tak. Když začnete teďka, kdy ta voda má zhruba 18 nebo 16 stupňů, tak se nic neděje a stejně je potřeba to prodlužovat časově. Stačí začít půl minuty, minutu. On ten efekt se dostaví až opravdu po minutě, po dvou, ale není třeba ty dvě minuty tam být na začátku. A vydržet, dělat to dva až třikrát týdně, určitě je vhodné to zkombinovat i se studenou sprchou každý den doma, ať je ta adaptace opravdu komplexní a dobrá. A nezačínal bych v zimě přímo pod ledem, i když já jsem tak začal s tím kamarádem.
0: Tomu se říká na Putina, on taky vždycky chodí na ten křes do té.
1: Jasně, ale zejména pro ty nemocné pacienty, opravdu říkám, to je správný způsob začít teďka, dejme tomu v září a postupně prostě do toho prosince bychom se měli dostat potom docela do formy.
0: Jo, ideální čas, začněte dnes, zítra běžte do vody.
1: Přesně ten
0: ideální
1: timing toho, když
2: je potřeba. A nebo příští sobotu s námi na Poděbrady.
0: To už bude jako trochu natrénovaný, že jo?
2: A do té doby si dávejte studenou sprchu a už tam vydržíte 2-3 minuty. Dobrá, Hanka se ptá, dobrý den, doporučujete otužování i u starších osob, myslím těch 70+, dá se to zvládnout, starší lidé mají rádi teplo, děkuju.
1: Určitě za mě, ano, protože u těch lidí je to ještě důležitější než u mladých, zdravých prostě jedinců. Jak jsem říkal, musí to být velmi opatrné po poradě s lékařem a ten každý člověk, Hanka, ať přijde k nám do ambulance, my poradíme podle jejího rizikového profilu, co by pro ní bylo vhodné a jakým způsobem by mohla začít, ale rozhodně máme seniory 8, nejen 70, ale 80+, dneska dokonce 90+, kteří jsou aktivní a fungují dobře, takže otužování a zdravý život styl je pro nás, pro všechny.
2: Já bych si to dovolil doplnit i tím, že ten organismus v jakémkoliv věku je velmi adaptabilní a spíš je to ta hlava, že my se programujeme, že už jsme staří, že bychom neměli nic dělat. A je prokázáno, že pokud třeba 70+ člověk začne chodit do posilovny, tak ten efekt posilovny u něho je stejný jako u 18-letého. On si třeba za stejnou dobu strojnásobí svou svalovou hmotu. Začíná na jiném základě než třeba ten 18-letý, ale má to pro něho velmi pozitivní vliv. Jediná věc možná k tomu otužování je, že přece jenom ten kardiovaskulární systém už je méně flexibilní a ta adaptace je delší a možná při otužování venku ty periferie by mohly trpět. My jsme se o tom bavili i ve studiu dříve. A že třeba i já, že jsem takovej, bych to řekl, vyšší a chudší, tak periferie prokrvuju hůř a proto je třeba chůze ve studeném vzduchu vhodné kombinovat s tím, že člověk není bosky, že má obuv, že může mít rukavice, může mít čepici, protože to jsou největší ztráty tepelné, ale může si otužovat tělo. Přesný. Takže je to individuální, nic nepřehánět, ten efekt je stejný a není se čeho bát v jakémkoliv věku.
1: Určitě,
2: tak bychom to zhrnuli. Dobrá, Ondřej se ptá, jak poznám, že už jsem dostatečně adaptovaný na nižší teplotu vody, abych místo domácí chladnější sprchy vyzkoušel studenou vodu v přírodě. Možná, Michale, ty jsi tady měl Wim Hofa.
0: On má docela jako hezký program propracovaný, když si na jedné stránce, tak to tam je, ale zhruba moje zkušenost je taková, pokud vydržíte ty 3 minuty doma jakoby pravidelně v té sprše, tak my už tady v tomto období můžete jít do té vody jako takové, už to člověk zvládne.
2: A k těm 3 minutám dospějete, že můžete po 20-30 vteřinách přidávat po týdnu.
0: Během 14 dnů, 3 týdnů se člověk může dostat, měsíce se může dostat tady k tomu
1: času. Plus je ten pocit k tomu, že ten je vlastně reflektuje tu obranu, takže ten pocitový vjem je strašně důležitý. Jo?
0: Nikoliv ten první, když na sebe pustíte tu sprchu, ale pokud tam opravdu dokážete do té minuty jakoby být, tak je to potom, už to dává ten signál, to tělo, že to zvládá.
2: A je to stejné jako u každého výkonu sportovního nebo jako jiného, je nutno se na to připravit, jak mentálně, tak i fyzicky. Prostě těšit se, nemít z toho strach, rozcvičit se, zahřát tělo a do té vody vběhnout v uvozovkách jako pes, prostě být tam nepřerušovaně, bez nějakých psychických zábran, snažit se to užít. A ještě důležitější je ta fáze potom, opravdu se vnitřně prohřát cvičením a pohybem. A říká se, že minimálně stejně dlouho, jako je člověk ve vodě, by měl intenzivně cvičit na břehu. A nebo se projít, proběhnout, aby opravdu ten organismus prohřál zevnitř. A možná ještě jedna věc, kterou byste neměli dělat, je to, když se otužujete studenou vodou, pak se prohřát vodou teplou. To je špatně, to je kontraproduktivní a nebuduje to, co to otužování budovat má.
1: Určitě. Ještě musíme zdůraznit jednu věc, převléknout se do suchého, protože jakmile člověk vyjde ze studeného rybníka, má mít po ruce prostě suché plavky prostě věci suché a ručník a tak dále, takže všechno tohle na tom musí být připraveno.
0: Já teda se ideálně koupu nahej, jo, ale pokud to teda jako jde z hlediska společenského, protože to s těma plavkama v té zimě není úplně příjemné.
1: Ale my tady hovoříme o klubu.
0: Samozřejmě, když to bude v klubu, tak
1: nude klub, ale tak, klub kardiaku nebo klub aktivního tak, převlec zdraví, plavky, samozřejmě, tak přesně. Samozřejmě.
2: Dobrá, já přijdu k dalšímu dotazu. Dobrý den, ptá se Tomáš. Jaká je podle vás vhodná či doporučná teplota vody pro kvalitní a účinné otužování? Děkuji. Mě to se tam taky bavili, jestli to zhrneš, Michale, ty?
0: Nevím, jestli to zhrnu úplně přesně. Opravdu tady je klíčové, že to je velmi individuální a že tam je ten proces adaptace. Tak, jak si vlastně říkala, že v různém věku začínáme s tou svalovou hmotou jakoby, a i na základě z různou úrovní, tak i tady ta tolerance k tomu jako je různá. Začněte tou sprchou a opravdu prodloužíte časové intervaly, nebo tak, jak tady bylo řečeno, ideální doba. Začněte teď někde na Poděbradech nebo v rybníku a on vám, tak jak se bude postupně ochlazovat, to vám dá jakýsi signál toho, jak na tom jste.
2: Ale možná by se to nazývalo otužováním a opravdu jasně, to už něco překonalo, tak se říká, že ta voda by měla mít méně než 15 stupňů a vzduch pod 10 stupňů, pokud se otužujeme vzduchem třeba procházkou svižnou, pouze třeba bez trička nebo jenom v tričku s rukávkem v zimě kolem nuly, když je.
0: Ale vůbec těm lidem neuškodí, když jsou třeba teď ty Poděbrady teplejší, když do nich půjdou, jenom si vyzkouší ten proces toho oblečení, vyslečení, je to jako je
1: toho vstupování kontinuálního a tak dále.
2: Tak, seznámit se s tím a najít si svou cestu a to poslouchat svoje tělo, svoje pocity a to je
0: a vlastně to setkání na těch Poděbradech bude v ideální čas při ideálních teplotách, takže tam je dobrý do toho vstoupit.
2: A já bych možná ještě jednu radu pro posluchače, kteří půjdou svou vlastní cestou, taková doporučená doba pro začátečníky je, že by v té vodě neměly být víc minut, než kolik má voda stupňů. To znamená, když má 5 stupňů, tak rozhodně tam nebýt víc než 5 minut, nebo když má 3 stupně, tak víc než 3 stupně, alespoň ne tu první zimu.
0: Přesně,
2: ať to nikdo nepřežene, jako nemá to smysl spíš budovat postupně jak svou imunitu, tak svou rezistenci.
1: Ještě jsme hovořili jedno bezpečnostní opatření, aspoň ze začátku, a to já hovořím za kardiaky, nebuďte sami, je ideální být minimálně ve dvou, ale protože přece jenom...
0: Myslím, že to platí pro všechny, je to optimální, když tam jdete aspoň ve dvou.
1: To týmová prostě pro mě práce.
0: Toho buddyho, když tam máte.
2: A navíc to může i přispět k počtu otužilců, protože já jsem se dostal tak, že jsem dělal dozor někomu dalšímu a tím pádem jsem s ním začal před dvěma lety v zimě. Dobrá, mám tady ještě možná dva dotazy, na které bychom chtěli zareagovat. Je lepší sauna nebo otužování studenou vodou? Děkuji. Tak...
1: Jak to vidíte vy?
2: Odborník na rekreologii a tělesnou kulturu.
0: Dle chuti a stupně únavy samozřejmě. Já můžu říct jakoby z vlastní zkušenosti, já preferuji spíš to otužování, nicméně ty pozitivní efekty saunování zase jsou jako popsány a určitě to člověku neuškodí. Kdybych si měl vybrat já, tak si vyberu jako to otužování jako takový, nicméně když děláte cokoliv, tak zaplať pánbu za to.
1: Pozice kardiaku, jestli můžu doplnit, ono to není tak úplně jednoduché, protože těžší kardiak má kontraindikovanou saunu, zvláště ty vysokoteplotní sauny nejsou vhodné. A zvlášť, když třeba je člověk po kardiochirurgické operaci, má nějaký implantát a tak dále, to rozhodně není vhodné. A když už to potom jde, tak zase jim doporučuju, aby neskákali do ledové vody, ale i po sauně je dobrá nebo lepší varianta studená sprcha.
0: Tam je moc velký kontrast.
1: Přesně, ten teplotní šok je pro ně nevhodný prostě.
2: Ale jinak poslouchejte svoje tělo, tak, co vás činí šťastnějšími, to je pro vás to lepší.
0: Tak.
2: A i v pestrosti je ta energie, ta síla, takže zkoušejte všechno a čeho se nebojte. Tak. A já bych zakončil, čas nás tlačí, posledním dotazem a ten je medicínský, Miloši, na tebe bude. Ptá se Jarmila, mám potíže s křečovými žilami, mohu otužováním zmírnit své potíže?
1: Tak je nutné říct, že křečové žíly otužováním rozhodně nevymizí, ale myslím si, že vlastně lymfodrenáž a ty prvky, které prostě tam u této diagnózy jsou rozhodující, budou zlepšeny, čili i, dejme tomu, progrese toho onemocnění se zpomalí, otužování v tomto případě vhodné, ale samozřejmě s tou výjimkou člověk nesmí mít otevřený bercový vřet, to je samozřejmě kontraindikace. Takže křečové žíly ano, nevymizí, dělejte to s rozvahou, je to naprosto v pořádku. A zejména v letních měsících, že křečové žíly jsou problematikou žen, já říkám vždycky od května do října, protože ty dámy musí mít fenotonika, musí mít kompresivní punčochy, takže vzhledem na to otužování a sprchování studenou vodou právě těch dolních končetin u této diagnózy je hrozně vhodné.
0: A rozhodně vám to zlepší náladu.
1: Určitě. Takže nožky jako lanika.
2: Tak. Pánové, já vám moc děkuji za dnešní diskuzi. Myslím si, že jsme přesvědčili některé posluchače, že otužování je velmi vhodným doplňkem správného životního stylu a posilováním svého zdraví. Děkuji vám.
0: Děkuji za pozvání.
2: Otužování je bezesporu zdravé. Napomáhá správné činnosti kardiovaskulárního systému, navozuje tělu i myslí příjemný relax a přispívá k vyšší obrany schopnosti organismu. Doporučujeme začít s otužováním pozvolně s přihlédnutím k vlastnímu zdravotnímu stavu, případně se předem poradit s odborníkem. Na začátku je nejvhodnější studená sprcha při každém sprchování, až poté je vhodné pokračovat v přírodě ideálně 2-3x týdně a i zde je velmi vhodné začít pozvolně a nic nepřehánět. Nutná je i správná příprava před a po vlastní expozici chladu zahřátí organismu cvičením. Závěrem bych vás ještě chtěl pozvat na 2-denní festival zdraví, který pro vás připravujeme už na konci příštího týdne na Poděbradech. Moji kolegové z fakultní nemocnice na místě vyšetří váš aktuální stav, nabídnou vám workshopy a přednášky nebo se vám individuálně pověnují v oblasti výživy či zdravého pohybu. Tedy na viděnou, na Poděbradech a v říjnu opět tady ve studiu u dalšího dílu Ambulance aktivního zdraví, jejímž tématem bude mikrobiom.

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie, ale taky informace ze světa celebrit. Tak pojďme zjistit, co je ve světě showbiznisu nového. Lela Ceterová si po rozchodu s Carlosem Vémolou prošla náročným obdobím, které se podle všeho obrací k lepším zítřkům. Bývalá blondýnka odhodila ikonické světlé kadeře, přetavila svůj vzhled do elegantních tmavých tónů a fanouškům poslala zřetelný vzkaz. Jak napsala na svůj Instagram, novou kapitolu života bude psát podle sebe. Tak držíme palce. Teď jedna smutná událost. Dublin se zahalil do černé. S tragicky zesnulým Glennem Hansardem se při veřejném rozloučení přišlo rozloučit odhadem asi 11 tisíc lidí. Mezi truchlícími nechyběla podle zahraničních zdrojů ani česká zpěvačka Markéta Irglová, jeho dlouholetá hudební partnerka, blízká přítelkyně a někdejší láska. Irglová se s Hansardem proslavila díky filmu Once a jejich společná píseň Falling Slowly jim v roce 2008 vynesla Oscara, no a krátce tvořili taky pár. Nicméně po rozchodu dále zůstali přáteli a vystupovali spolu. Na pohřbu potom nechyběl ani Bono z kapely U2, tak my posíláme pozdravy do hudebního nebe. No a závěrem je tu taky Britney Spears, která je už od konce dubna zpátky z léčebny. No a opět rozvířila vody sociálních sítí. Popová hvězda sdílela video z jízdy na koni s odhaleným dekoltem, které během krátké chvíle vzbudilo obrovskou pozornost fanoušků po celém světě. Tak nám pánům to samozřejmě nevadí. To jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole. Posloucháš?

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky

či je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudy.

0: vibe Rádia Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi minulostí a současností. Jeho charisma a vášeň jsou nezaměnitelné a proto zůstává stále na vrcholu. Neodcházej od rádia, protože na Metropoli pro tebe máme

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci skvělosti.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší.

0: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
1: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
0: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
1: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
0: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
1: Přesně tak.
0: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dnes vysílá s námi. Děkujeme.
1: Taky děkuji.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Empire of the Sun, australské duo, které spojuje elektroniku, glam a fantasy v jednom velkolepém balení. Jejich hudba je jako výlet na jinou planetu. Třpitivá, snová a pořádně výstřední. Empire of the Sun jsou jako ti kámoši, co přijdou v kostýmech. Ale nikomu to nepřijde divný, protože je to prostě jejich styl. Jejich písně jsou zároveň taneční i mysteriózní, jako kdyby se David Bowie teleportoval na Ibizu. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě s nimi čeká pořádný výlet mimo realitu. Ale v tom nejlepším slova smyslu.

Tady je tvoje metropole. Faithless je britská taneční kapela, která svou hudbou ovlivnila celou elektronickou scénu. Jejich skladby kombinují prvky taneční hudby a hip-hopu. V rámci své tvorby však vytvářeli i alba, ve kterých spojovali další různé styly. Faithless jsou legenda, kterou prostě musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další skvosty.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: pracovní den.
1: Berani, užijte si relax, pokud možno někde ve stínu. Býci, získáte sympatie nějaké výjimečné osoby. Blíženci, dopřejte si rušnější společenský život. Raci, bez obav se pustíte do úkolů, ať už minulých nebo současných. Lvi, potkáte člověka, se kterým vám bude hodně dobře. Pany, nad vámi je nebe bez mraků a jako bonus duha porozumění. Váhy, pokud jde o dovču, tak se hlavně držte původních plánů. Štíři, dneska klidně uspořádejte nějaké menší posazení. Střelci, s chladnou hlavou najdete řešení na cokoliv. Kozorozi, možná si radši dejte pauzu a naberte síly. Vodnáři, drobné hádky vám nemůžou pokazit náladu. A co my ryby, dokážeme naslouchat a pak bez rozpaků nabídneme i pomocnou ruku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.
2: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kirchner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
4: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.

0: Olomouc 92 a Šumperk 102,9 FM.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň

0: vibe Rádia Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se pustíme do pořádné taneční jízdy s rakouským DJem Josefem. Tenhle chlapík umí namíchat elektronické beaty tak, že tě nenechají sedět na místě ani v neděli ráno. Jeho styl je mix moderní taneční hudby a klasických rytmů, který prostě funguje vždycky. DJ Josef je ten typ producenta, co ví, jak rozhýbat party, ale i když zrovna nikde netančíš, jeho hudba tě zvedne ze židle. Takže nezapomeň zůstat naladěný, protože

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv.
4: Řidiče v Olomouci čeká v Křelovské ulici dopravní omezení kvůli stavbě na železničním přejezdu. Bude silnice 635 od 8. do 11. srpna uzavřena. Místo tedy budeme muset během těchto dní objet po značené objížďce.
0: Místní rádio, místní zprávy.
4: Je čas využít nový depozitář. Vlastivědné muzeum v Olomouci stěhuje své archeologické sbírky do nového depozitáře na Wittgensteinově ulici. Během srpna tam přemístí 100 000 nálezů ze skladů v Chudobíně i z centra Olomouce. Jak píše ČTK, pracovníci muzea každý nález zkontrolují, znovu označí a uloží do moderních regálů. Nový depozitář Národního památkového ústavu otevřený v červnu stál 60 milionů korun a pojme téměř 17 000 beden s artefakty. Kyslík ubývá potokům, řekám, rybníkům a dalším vodním plochám na Blanensku. Jak píše deník, vysoké teploty a dlouhé sucho snížily hladiny i kvalitu zdejší vody. Rybáři se tu obávají velkých úhynů ryb. Část chovných vod, které vysychaly, už raději s předstihem vylovili.
0: Sport.
4: Na nový ročník v hokejové první lize už se chystají přerovští zubři, pustí se do přípravných utkání, první přátelák hrají venku proti Frýdku Místku. Utkání je na programu tento čtvrtek od 17 hodin.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Pekelné počasí nás čeká v našem regionu taky ve středu. Počítáme s jasnou a slunečnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 35 a 39 stupni Celsia. Objevit by se měly taky bousky z tepla, které by měly doplnit ojediněle i nárazy větru kolem 80 km v hodině, kroupy a přívalové deště. Bousky by nás měly provázet taky čtvrtkem, kdy nás ale čeká mírné ochlazení ke 30 stupňům.
6: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání 29.7.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holbafest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Random flashback.
5: Metropole.
4: Flashback.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou. Z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do Příkaz u Olomouce.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a Závřeh 105.8 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 5. srpna. Vypršel termín pro podávání kandidátních listin pro blížící se říjnové volby do zastupitelstev měst a obcí. O počtu stran a hnutí, které se budou ucházet o hlasy voličů, má jasno i Olomouc. Posledně jich bylo 11, tentokrát se přihlásilo do voleb 12 uskupení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Rekordní teploty na Moravě, padl dokonce historický rekord. Včera rtuť teploměru na Moravě poprvé v historii překročila hranici 40 stupňů Celsia, a to hned na třech stanicích. Nejtepleji bylo na jižní Moravě ve Strážnici 40,9 stupně. Extrémní vedra zasáhla i Olomoucký kraj, kde nejvyšší teplotu naměřili ve Šternberku, a to 39,6 stupně Celsia. Absolutní historické rekordy zaznamenala řada stanic v celém regionu, kde tropické teploty trhaly dlouholetá maxima. V Přerově včera padl více než stoletý teplotní rekord, když tam meteorologové naměřili 39 stupňů. Rekordní hodnoty zaznamenala také Olomouc 38,8 a Prostějov 38,6 stupně Celsia ve stínu. Mění se pravidla pro obaly potravin. Nová pravidla Evropské unie o obalech v nich zakazují přítomnost takzvaných věčných chemikálií, které se v přírodě skoro nerozkládají. Jak píše deník, české firmy v této věci upozorňují na růst nákladů kvůli úpravě technologie. V dalších letech se očekává konec jednorázových plastových sáčků na potraviny.
0: Sport.
2: Do dalšího předkola fotbalové ligy mistrů si nakročila Sparta Praha. Porazila v úvodním utkání třetího předkola favorizovaný francouzský Lyon 2-1. Pražané prohrávali po vlastní brance, ale podařilo se jim stav otočit. Odveta se hraje za týden.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Rádio pro váš celý letní den už máte. Teď ještě zbývá vybrat místo, kam se půjdeme koupat. Najdete nové koupaliště nebo vsadíte na vaši oskoušenou klasiku? Víme, jak bude dnešní denní teploty stejně vysokou jako včera. 36 až 39. Jasno anebo polojasno při zvětšené oblačnosti. Místy přehaňky. Od zítřka se má ochlazovat. Ve čtvrtek polojasno anebo oblačno 29 až 32. V pátek polojasno a 28 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, také z Otrokovicka nebo z D1 u Kojetína. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci připomínáme opravy na křižovatce Pražské a Edinburgovy ulice. Hotovo má být 10. září. Ranní policejní hlídky jsou na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A porouchané vozidlo objíždíme na 251. kilometru D1 u Kojetína ve směru na Brno. Přejeme šťastnou cestu a spoustu krásných ranních výhledů.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday.

0: den.
1: Berani, užijte si relax, pokud možno někde ve stínu. Býci, získáte sympatie nějaké výjimečné osoby. Blíženci, dopřejte si rušnější společenský život. Raci, bez obav se pustíte do úkolů, ať už minulých nebo současných. Lvi, potkáte člověka, se kterým vám bude hodně dobře. Pany, nad vámi je nebe bez mraků a jako bonus duha porozumění. Váhy, pokud jde o dovču, tak se hlavně držte původních plánů. Štíři, dneska klidně uspořádejte nějaké menší posazení. Střelci, s chladnou hlavou najdete řešení na cokoliv. Kozorozi, možná si radši dejte pauzu a naberte síly. Vodnáři, drobné hádky vám nemůžou pokazit náladu. A co my ryby, dokážeme naslouchat a pak bez rozpaků nabídneme i pomocnou ruku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
14: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
13: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
15: Radio Metropole.

0: Ahoj, dobrý den. V létě spolu jezdíme na tobogánech, fičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku. Ve Šternberském akvacentru tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a typujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Svatova Přineckého

0: Vzdělávací doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Radio Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
4: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Je středa 5. srpna. Co nového okolo vody v Olomouci? Pravidelnou technologickou odstávkou prochází plavecký stadion v Olomouci. Během této doby je krytý bazén, včetně sauny, uzavřen. A znovu se otevře v pondělí 17. srpna. Letní areál plaveckého stadionu zůstává v provozu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Úhlednější ulice v Kroměříži. Radnice nechá ohradit některá stanoviště kontejnerů ve městě a v místní části Vážany k zamezení roznášení odpadu větrem. Zástěny zakryjí hnízda tam, kde nelze vytvořit podzemní kontejnery. V Česku dochází zásadní lék na rakovinu prsu. Zbývá tu jen 1,80 balení léků s látkou tamoxifen. Ministerstvo zdravotnictví proto schválilo mimořádné opatření, které lékárníkům dočasně umožní vydávat i v Česku neregistrované léky s touto látkou.
0: Sport.
2: Derby tenistů prostějovského klubu ve druhém kole na turnaji ATP v Montrealu má vítěze. Roli favorita potvrdil Jiří Lehečka. Nyní nejvýše postavený český tenista ve světovém žebříčku přemohl na betonovém kurtu Víta Kopřivu 2-0 na sety a jde dál.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: Plavky a ručníky ještě po včerejšku možná ani pořádně neuschly a dnes budou opět v permanenci. Případně se spolu ještě stavíme také do drogerie doplnit opalovací krémy nebo spreje po opalování. Víme, jak bude. Dnešní denní teplotní maxima 36 až 39. Při zvětšené oblačnosti je místy přehaňky. Jinak spíš ale čekáme jasno a nebo polojasno. Odzítřka ochlazování. Ve čtvrtek 29 až 32 stupňů polojasno a nebo oblačno. V pátek 28 stupňů a polojasno. No.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, v Zábřehu, také v Prostějově, provoz bez vážných nehod. Auto srazilo zvíře nedaleko Přerova mezi Němčicemi a Břestem. Policie chytá v Šumperku na svém klasickém oblíbeném místě, u Benátek na Ujičovské, a jsou také ve Vyškově na Olomoucké ulici. A závěrečný dotaz, v čem dneska řídíte? Možná máte klasické letní žabky na nohách? No, na pláž jsou super, ale ne za volant. Žabky se u pedálu mohou zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli tomu mohou chybět zlomky vteřiny. Tak na to dneska myslete. Žabky na pláž ano, ale za volant radši ne. Domluveno?
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 5. srpna a svátek slaví Kristián. Narozeniny má herečka Jana Plotková, kterou známe třeba z filmů Ostrov, Život pro samouky nebo Protektor. Vzpomínáme také na astronauta Neila Armstronga. Ten by dnes oslavil narozeniny. Právě on v roce 1969 byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch měsíce. Také je Národní den ústřic, Den spodního prádla anebo Mezinárodní den semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
0: Metropole právě dnes.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
12: Posloucháš?
13: Radio Mef.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete

0: legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud se nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
0: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy, přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům. S Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
0: Taky děkuji.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci taky během prázdnin hlídají strážníci dodržování dopravních předpisů na silnicích ve městě. Hlásí, že dnes kontrolují povolenou rychlost na ulicích 8. května a Střední Novosadská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové centrum klinické genetiky v Olomouci. Centrum Genemet začalo fungovat v poliklinice Agel u nádraží. Pracoviště zkrátí běžně měsíce dlouhé čekací lhůty na genetická vyšetření pacientů na dny až týdny. Požáry v horkém počasí v regionu. Včera hořelo na Prostějovsku 4x. Ve Vřesovicích hasili 3 jednotky hořící trávu a v Doma Myslicích schořela dodávka. U Buděcka muselo 6 jednotek likvidovat rozsáhlý požár Strniště a poslední zásah měli hasiči ve Smržicích, kde hořel návěs kamionu a oheň se rozšířil i do okolí. S požárem bojovali hasiči také na Boskovicku ve Velkých Opatovicích. Včera večer tu hořelo v pečovatelském domě. Budovu muselo opustit 25 lidí, 11 skončilo v péči zdravotníků. Příčina požáru se škodou 2,5 milionu korun je v šetření.
2: Sport.
3: Po prohře přišla výhra. Mladí čeští hokejisté zvládli na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu zápas s Němci. Po prohře se Spojenými státy tentokrát česká hokejová osmnáctka porazila ve svém druhém zápase Německo 8-3. Dnes hrajeme ve 23 hodin našeho času s Finskem.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Rádio pro váš celý letní den už máte. Teď ještě zbývá vybrat místo, kam se půjdeme koupat. Najdete nové koupaliště nebo vsadíte na vaši oskoušenou klasiku? Víme, jak bude dnešní denní teploty stejně vysokou jako včera. 36 až 39. Jasno a nebo polojasno při zvětšené oblačnosti. Místy přehaňky. Od zítřka se má ochlazovat. Ve čtvrtek polojasno a nebo oblačno. 29 až 32. V pátek polojasno a 28 stupňů Celsia.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce i ze Šumperka pro vás právě teď hezkou středu. Policie v Olomouci na Chvalkovické, nehoda je na Lipenské ve směru do centra u křižovatky s Rozberskou a v Šumperku napálilo auto do značky na Jermenkově ulici vedle Venatrade. Přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie, ale taky informace ze světa celebrit. Tak pojďme zjistit, co je ve světě showbiznisu nového. Lela Ceterová si po rozchodu s Carlosem Vémolou prošla náročným obdobím, které se podle všeho obrací k lepším zítřkům. Bývalá blondýnka odhodila ikonické světlé kadeře, přetavila svůj vzhled do elegantních tmavých tónů a fanouškům poslala zřetelný vzkaz. Jak napsala na svůj Instagram, novou kapitolu života bude psát podle sebe, tak držíme palce. Teď jedna smutná událost. Dublin se zahalil do černé. S tragicky zesnulým Glennem Hansardem se při veřejném rozloučení přišlo rozloučit odhadem asi 11 000 lidí. Mezi truchlícími nechyběla podle zahraničních zdrojů ani česká zpěvačka Markéta Irglová, jeho dlouholetá hudební partnerka, blízká přítelkyně a někdejší láska. Irglová se s Hansardem proslavila díky filmu Once a jejich společná píseň Falling Slowly jim v roce 2008 vynesla Oscara, no a krátce tvořili taky pár. Nicméně po rozchodu dále zůstali přáteli a vystupovali spolu. Na pohřbu potom nechyběl ani Bono z kapely U2, tak my posíláme pozdravy do hudebního nebe. No a závěrem je tu taky Britney Spears, která je už od konce dubna zpátky z léčebny. No a opět rozvířila vody sociálních sítí. Popová hvězda sdílela video z jízdy na koni s odhaleným dekoltem, které během krátké chvíle vzbudilo obrovskou pozornost fanoušků po celém světě. Tak nám pánům to samozřejmě nevadí. To jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: A dopolední chill.

0: Musli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holbafest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Radio Metropole.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
8: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
9: Posloucháš?
2: Radio Mé.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu čd.cz.
4: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
3: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun. Mění se pravidla pro obaly potravin. Nová pravidla Evropské unie o obalech v nich zakazují přítomnost takzvaných věčných chemikálií, které se v přírodě skoro nerozkládají. Jak píše deník, české firmy v této věci upozorňují na růst nákladů kvůli úpravě technologie. V dalších letech se očekává konec jednorázových plastových sáčků na potraviny.
1: Sport.
3: A podíváme se na antukové kurty tenisového challengeru v německém Hagenu. O postup do čtvrtfinále tu dnes bude hrát tenista prostějovského klubu Maxim Mrva. 19-letý kvalifikant vyzve po půl jedné Nizozemce Den Audena. Přineseme vám výsledek.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Plavky a ručníky ještě po včerejšku možná ani pořádně neuschly a dnes budou opět v permanenci. Případně se spolu ještě stavíme také do drogerie doplnit opalovací krémy nebo spreje po opalování. Víme, jak bude. Dnešní denní teplotní maxima 36 až 39. Při zvětšené oblačnosti místy přehaňky. Jinak spíš ale čekáme jasno a nebo polojasno. Od zítřka ochlazování. Ve čtvrtek 29 až 32 stupňů polojasno a nebo oblačno. V pátek 28 stupňů a polojasno. No.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Rychlá doprava z Olomouce, zde jedničky, také z Prostějova pro vás právě teď. Hezké dopoledne. Policejní kontroly poblíž Olomouce v Droždíně u Cihelny, také přímo v Olomouci na střední Novosadské u Peny. Na kraji Olomouce pozor na bourák na Pražské, ta je kvůli opravám zúžená, auto tady narazilo do značky. Bouračka je na 230. kilometru D1 u Vyškova, dodávka ve svodidlech, pozor ve směru na Brno, a auto narazilo do domu v centru Prostějova na ulici Mlýnská. Jeďte s námi a opatrně.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
2: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
13: Radio Metropole. Metropole.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole. Metropole.

0: vyrazit.
1: Hrajeme do cestovních kanceláří, do obchodů s cestovními kufry i na úřady, kde se vyřizují cestovní pasy. Jsme vaše letní rádio a kamkoliv na světě pojedete anebo poletíte, vemte si nás sebou. Díky naší chytré mobilní aplikaci nebo nás klidně nalaďte online přes náš web. Víme, co se děje tady. Víme, že v Olomouci nás čeká další večerní pohoda u Trojice. Nebude to dneska, bude to v pátek. Od 19 hodin Láska na pohodě a od 20 hodin a 30 minut skupina Hodiny, to je večerní pohoda u Trojice už v pátek. V sobotu 8. srpna se koná litovelské pivobraní. Budou tady Valda Gang, No Name, Ztracené ráje a další nejlepší pití, jídlo a zábava v Litovli teď v sobotu. A o víkendu nás čeká také Kamínka Camp v Roštině u Kroměříže. Dvoudenní festival pro nás má v pátek Alkohol, Turbo nebo Škvory. V sobotu vystoupí Mňaga, Desmodi, Vysáči a další. O víkendu Kamínka Camp v Roštíně u Kroměříže. V pátek i v sobotu.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Začínají zprávy. Do hluboké historie nahlédli vědci z Univerzity Palackého Olomouc, podíleli se na objevu pravěkého brouka zalitého v Jantaru před 99 miliony let. Příbuzný světlušek z doby dinosaurů měl na zadečku světelný orgán a nejspíš jim varoval okolí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
1: Hlas lidu.
2: Klimatická změna je závažný problém. Aspoň podle většiny z tisícovky dotazovaných v průzkumu NMS. Změnu klimatu vnímá jako závažný problém 3/4 lidí v Česku. Více než 2/5 lidí se shodují, že původcem klimatické změny je člověk. A podle asi 1/3 mohou za změny podnebí přirozené příčiny. 3% lidí změny popírá. Do měsíce dnes ráno nejspíše narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter. Sledovaná raketa Falcon 9 loni v lednu vynesla do vesmíru 2 lunární přistávací moduly.
1: Sport.
2: Dnes začínají přípravné zápasy hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První mač hrají České Budějovice s prvoligovým Táborskem od 17.30. První přátelák vyhlížejí i olomoučtí Kohouti. Čeká je 11. srpna doma s Vítkovicemi.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál hodně horko, odpoledne zhruba nějakých 38 stupňů. Zítra taky hic, mělo by být kolem 35. Nicméně ve čtvrtek už pak čekáme místy také přehánky anebo bouřky. Ojedinělé se můžou vyskytnout kroupy anebo přívalové srážky. Trochu výraznější ochlazení pak tento týden definitivně dorazí v pátek, kdy naměříme maximálně 25 až 27 stupňů.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že odstavené auto teď máme v Olomouci na Brněnské, taky máme hlášené policejní hlídky na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Přáslavice anebo u Kocourovce. Aktuálně pak bouráme v Kojetíně na Kroměřížské, je to srážka dodávky s osobákem a nehoda dvou aut je i v Krnově, kousek od Koupáku na Petrovické. Tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pořádku.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: jsme na té správné letní vlně s rádiem Metropole a i v tom super vedru máme hlad a honí nás mlsná. Jasně, taky dneska víme, kde se skvěle napaštíme, jsou to naše polední meníčka z Olomouce. Jdeme na to. Kapustové karbanátky nebo veganský bramborový guláš dáme v restauraci, koza zůstala celá. Pečené kuře a la bažant s červeným zelím nebo mac and cheese s pažitkou a smaženou cibulkou dneska v bistru Paulus. Kuřecí řízek marinovaný v zakysené smetaně a česneku nebo risotto můžeme zkusit v baseball pubu na Lascích a pak je tu smažený kuřecí řízek v pankostru Hance nebo moravské uzené s hrachovou kaší a nebo dukátové buchtičky s vanilkovým krémem u Klásků ve Slavoníně. A koukám, že dukátové buchtičky nabízí dnes taky univerzitní menza a k tomu také rikotovo-špenátové tortelíny se sírovou omáčkou. Kdyby cokoliv, další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si a s námi už za chvilku víc muziky, víc energie, tady u nás na rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli. Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
11: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
6: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: Ahoj, dobrý den. V létě spolu jezdíme na tobogánech, fičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku. Ve Štenbergském akvacentru tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt?
5: Ty jsi nejlepší.
4: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
11: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: baví, baby.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.
3: Let's go.

0: one time.
1: Radio Metropole.
2: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Bylo 12 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnice a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve třetím ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, necelkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK.
1: Sport.
3: Po prohře přišla výhra. Mladí čeští hokejisté zvládli na Hlinka grecky kapu v Edmontonu zápas s Němci. Po prohře se Spojenými státy tentokrát česká hokejová osmnáctka porazila ve svém druhém zápase Německo 8-3. Dnes hrajeme ve 23 hodin našeho času s Finskem.
2: Radio Metropole, to na sebe.
4: Ale platí, bude vedro, bude hit. Ano, sluníčko to zase rozpaluje čím dál víc. Dneska odpoledne by mělo být 36 až 38 stupňů. Místy tam může cinknout 40. I kvůli tomu je bio na trojce, což je pro nás ta nejhorší zátěž. Takže šetříme se a dodržujeme pitný režim. Zítra by mělo být zhruba 35 stupňů. Od západu pak k večeru mají dorazit místy, přehánky anebo bouřky. V pátek už se má definitivně ochladit na 25 až 27 a výhledově o víkendu prý bude lehce pod 30.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme dodržovat 30, například na Svornosti, na ulici Kmochova, anebo taky u parku na Krapkově. A dál také počítáme s rozkopaným náměstím Hrdinů. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Hranicích na Zborovské. Nehoda je momentálně na Mohelnicku v Libivé. Hlavní tak obcí, silnice 44, je teď dočasně uzavřená. Máme tu srážku 3 osobáků, na místě jsou policisté i hasiči a bouráme také na Šumpersku v Bukovicích, kde auto skončilo ve svodidlech. Tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pořádku.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sanend sí tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 5. srpna a svátek slaví Kristián. Narozeniny má herečka Jana Plotková, kterou známe třeba z filmů Ostrov, Život pro samouky nebo Protektor. Vzpomínáme také na astronauta Neila Armstronga. Ten by dnes oslavil narozeniny. Právě on v roce 1969 byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch měsíce. Také je Národní den ústřic, Den spodního prádla anebo Mezinárodní den semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
0: Metropole právě dnes.
2: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Řidiči v Olomouci taky během prázdnin hlídají strážníci dodržování dopravních předpisů na silnicích ve městě. Hlásí, že dnes kontrolují povolenou rychlost na ulicích 8. května a Střední Novosadská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové centrum klinické genetiky v Olomouci. Centrum Genemet začalo fungovat v poliklinice Agel u nádraží. Pracoviště zkrátí běžně měsíce dlouhé čekací lhůty na genetická vyšetření pacientů na dny až týdny. Horké počasí, protnou bouřky. Meteorologové před nimi varují téměř na celém území České republiky. Výstraha visí i nad naším regionem, a to nad severní polovinou Olomouckého kraje a také na Bruntálsku, Svitavsku a Boskovicku. Bouřky mají přijít v odpoledních hodinách.
4: Mohou se v nich vyskytovat nárazy větru kolem 70 km v hodině, menší kroupy do 2 cm a krátkodobé přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 mm. Další výraznější bouřkové pásmo bude přecházet zítra v ranních a dopoledních hodinách. Sandev Marian, Český hydrometeorologický ústav.
3: V Česku dochází zásadní lék na rakovinu prsu. Zbývá tu jen 1,80 balení léků s látkou tamoxifen. Ministerstvo zdravotnictví proto schválilo mimořádné opatření, které lékárníkům dočasně umožní vydávat i v Česku neregistrované léky s touto látkou.
2: Sport.
3: Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun. Informuje o tom ČT.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, odkud takzvaně vítrvané. Momentálně se Česko nachází v oblasti vysokého tlaku, takže vzduch se drží spíš u země, nestoupá, tím pádem moc nefouká a taky se nevytváří skoro žádná oblaka. V atmosféře tak nemáme nic, co by stínilo slunečnímu žáru. Veškeré sluneční paprsky tak dopadají až na zem a ta se pak velmi snadno a rychle rozpaluje. Takže konkrétně dneska máme na Moravě nějakých 38 stupňů, zítra to bude 35. Ochlazení se očekává až během pátku.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem máme v Olomouci na dvou místech. Povolenou rychlost kontrolují na ulici 8. května a také na Střední Novosadské. Jinak v Olomouci taky máme hlášenou bouračku na ulici Babíčkova, jak se najíždí na Velkomoravskou za tou Molkou. A nehoda je teď také v Zábřehu na Bezručově. Auto tu srazilo cyklistu, tak hlavně jeďte opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu. Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
8: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Mefé.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladu. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou. Z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
13: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
14: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané? Nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu čd.cz.
4: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelec na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
3: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun. Jako ublížení na zdraví z nedbalosti vyšetřuje policie dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem. Nově to oznámila policie, ale nikoho zatím neobvinila. Další informace zatím poskytovat nebude. Doplníme, že řidič nemocničního vozidla je aktuálně v pracovní neschopnosti.
1: Sport.
3: Zápas druhého kola na turnaji ATP v Montrealu má na programu přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. V pozici nasazené 13 se představí dnes po 23. hodině našeho času na tvrdém povrchu proti britskému kvalifikantovi Fernlimu. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál, hodně horko, odpoledne zhruba nějakých 38 stupňů. Zítra taky hic, mělo by být kolem 35. Nicméně ve čtvrtek už pak čekáme místy také přehánky anebo bouřky. Ojedinělé se můžou vyskytnout kroupy anebo přívalové srážky. Trochu výraznější ochlazení pak tento týden definitivně dorazí v pátek, kdy naměříme maximálně 25 až 27 stupňů.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda dvou osobáků se teď dořešuje v Olomouci na ulici Babíčkova, jak se najíždí na Velkomoravskou. Jinak v Olomouci taky máme hlášenou policejní hlídku na Zikově a kontrolu můžeme potkat i na Šumpersku v Dolních Studenkách. A odstavené auto máme teď na D1, když se jede kolem Rousínova, tak hlavně šťastnou cestu.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
7: Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop. Metropole.

0: 5 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: videa s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak si to představte, mobilní hospic Nejste sami slaví 10 let, takže chystáme benefiční den a benefiční koncert v Olomouci v pátek 4. září. Bude tady spousta inspirativních setkání, hudba, program pro děti i skvělé regionální občerstvení. A bude tu s vámi i naše rádio. Další informace k téhle akci najdeme už teď na nejstesami.eu. Gratulaci posíláme do Loštic. Slavný loštický pohár se totiž dostane na poštovní známky. Jak píše Report.cz, unikátní loštická keramika si získala věhlas po celém světě a vyráběla se převážně v 15. a v 16. století. A ještě pohled do přerovských nálezů a ztrát. Nejčastěji jsou tady klíče, mobily, peněženky anebo jízdní kola. Ovšem v evidenci nálezů skončila i mačeta. Další kuriozity pro nás má přerovský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
4: Teda skoro na přání.
3: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
5: Čistá telepatie.
6: Posloucháš?
2: Rádio Metropole.
3: Ve

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Začínají zprávy. Do hluboké historie nahlédli vědci z Univerzity Palackého Olomouc. Podíleli se na objevu pravěkého brouka zalitého v jantaru před 99 miliony let. Příbuzný světlušek z doby dinosaurů měl na zadečku světelný orgán a nejspíš jim varoval okolí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice aktuálně hledá stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
1: Hlas lidu.
2: Klimatická změna je závažný problém, aspoň podle většiny z tisícovky dotazovaných v průzkumu NMS. Změnu klimatu vnímá jako závažný problém 3/4 lidí v Česku. Více než 2/5 lidí se shodují, že původcem klimatické změny je člověk a podle asi 1/3 mohou za změny podnebí přirozené příčiny. 3% lidí změny popírá. Do měsíce dnes ráno nejspíše narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter. Sledovaná raketa Falcon 9 loni v lednu vynesla do vesmíru 2 lunární přistávací moduly.
1: Sport.
2: Dnes začínají přípravné zápasy hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První mač hrají České Budějovice s prvoligovým Táborskem od 17.30. První přátelák vyhlížejí i olomoučtí Kohouti. Čeká je 11. srpna doma s Vítkovicemi.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe. Stále platí, bude vedro, bude hit. Ano, sluníčko to zase rozpaluje čím dál víc. Dneska odpoledne by mělo být 36 až 38 stupňů. Místy tam může cinknout 40. I kvůli tomu je bio na trojce, což je pro nás ta nejhorší zátěž. Takže šetříme se a dodržujeme pitný režim. Zítra by mělo být zhruba 35 stupňů. Od západu pak k večeru mají dorazit místy, přehánky anebo bouřky. V pátek už se má definitivně ochladit na 25 až 27 a výhledově o víkendu prý bude lehce pod 30.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku můžeme potkat v Olomouci Holici na Keplerově ulici a strážníci s radarem jsou taky na 8. května anebo na střední Novosadské. Hlídka je i na D1 na exitu Kojetín. A máme hlášenou také drobnou nehodu, která se momentálně řeší na Šumpersku na silnici 11. Je to na trase Bukovice-Bušín v těch serpentínách. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
5: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: tebe bez nudných keců. Jen top aplikace Radio Metropole. Podcast o apkách, co fakt používáš. Jen na Metropoli.
1: Radio Metropole.

Radio Metropole, to je muzika a energie, ale taky informace ze světa celebrit, tak pojďme zjistit, co je ve světě showbiznisu nového. Lela Ceterová si po rozchodu s Carlosem Vémolou prošla náročným obdobím, které se podle všeho obrací k lepším zítřkům. Bývalá blondýnka odhodila ikonické světlé kadeře, přetavila svůj vzhled do elegantních tmavých tónů a fanouškům poslala zřetelný vzkaz. Jak napsala na svůj Instagram, novou kapitolu života bude psát podle sebe, tak držíme palce. Teď jedna smutná událost. Dublin se zahalil do černé. S tragicky zesnulým Glennem Hansardem se při veřejném rozloučení přišlo rozloučit odhadem asi 11 000 lidí. Mezi truchlícími nechyběla podle zahraničních zdrojů ani česká zpěvačka Markéta Irglová, jeho dlouholetá hudební partnerka, blízká přítelkyně a někdejší láska. Irglová se s Hansardem proslavila díky filmu Once a jejich společná píseň Falling Slowly jim v roce 2008 vynesla Oscara, no a krátce tvořili taky pár. Nicméně po rozchodu dále zůstali přáteli a vystupovali spolu. Na pohřbu potom nechyběl ani Bono z kapely U2, tak my posíláme pozdravy do hudebního nebe. No a závěrem je tu taky Britney Spears, která je už od konce dubna zpátky z léčebny. No a opět rozvířila vody sociálních sítí. Popová hvězda sdílela video z jízdy na koni s odhaleným dekoltem,

0: Teď další várka muziky a energie.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najde.

0: Pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sanend sí tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Radio Metropole.
7: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Hrajeme do cestovních kanceláří, do obchodů s cestovními kufry i na úřady, kde se vyřizují cestovní pasy. Jsme vaše letní rádio a kamkoliv na světě pojedete anebo poletíte, vemte si nás sebou. Díky naší chytré mobilní aplikaci nebo nás klidně nalaďte online přes náš web. Víme, co se děje tady. Víme, že v Olomouci nás čeká další večerní pohoda u Trojice. Nebude to dneska, bude to v pátek. Od 19 hodin Láska na pohodě a od 20 hodin a 30 minut skupina Hodin. To je večerní pohoda u Trojice už v pátek. V sobotu 8. srpna se koná litovelské pivobraní. Budou tady Valda Gang, No Name, Ztracené ráje a další nejlepší pití, jídlo a zábava v Litovli teď v sobotu. A o víkendu nás čeká také Kamínka Camp v Roštině u Kroměříže. Dvoudenní festival pro nás má v pátek Alkohol, Turbo nebo Škvory. V sobotu vystoupí Mňaga, Desmodi, Vysáči a další. O víkendu Kamínka Camp v Roštině. Roštíně u Kroměříže, v pátek i v sobotu.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt?
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
9: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
11: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Řidiči v Olomouci taky během prázdnin hlídají strážníci dodržování dopravních předpisů na silnicích ve městě. Hlásí, že dnes kontrolují povolenou rychlost na ulicích 8. května a Střední Novosadská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové centrum klinické genetiky v Olomouci. Centrum Genemet začalo fungovat v poliklinice Agel u nádraží. Pracoviště zkrátí běžně měsíce dlouhé čekací lhůty na genetická vyšetření pacientů na dny až týdny. Horké počasí, protnou bouřky. Meteorologové před nimi varují téměř na celém území České republiky. Výstraha visí i nad naším regionem, a to nad severní polovinou Olomouckého kraje a také na Bruntálsku, Svitavsku a Boskovicku. Bouřky mají přijít v odpoledních hodinách.
4: Mohou se v nich vyskytovat nárazy větru kolem 70 km v hodině, menší kroupy do 2 cm a krátkodobé přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 mm. Další výraznější bouřkové pásmo bude přecházet zítra v ranních a dopoledních hodinách. Sandev Marian, Český hydrometeorologický ústav.
3: V Česku dochází zásadní lék na rakovinu prsu. Zbývá tu jen 1,80 balení léků s látkou tamoxifen. Ministerstvo zdravotnictví proto schválilo mimořádné opatření, které lékárníkům dočasně umožní vydávat i v Česku neregistrované léky s touto látkou.
2: Sport.
3: Po prohře přišla výhra. Mladí čeští hokejisté zvládli na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu zápas s Němci. Po prohře se Spojenými státy tentokrát česká hokejová osmnáctka porazila ve svém druhém zápase Německo 8-3. Dnes hrajeme ve 23 hodin našeho času s Finskem.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bouřky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se v Předově na Bezručově ulici. Došlo tady ke střetu osobního auta a koloběžky, ale dá se opatrně projet. V Předově pozor taky na policejní kontroly na Hulínské ulici. A policisté jsou taky v Olomouci na Dobrovského, mezi Hulínem a Tlumačovem, anebo na D1, směr Vyškov za exitem Říkovice. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Ahoj, dobrý den. V létě spolu jezdíme na tobogánech, cvičíme vodními roudami v Olomouckém, Prostějovském i Vyškovském akvaparku. Ve Šternberském akvacentru tobogán je také na bazénu ve Svitavách anebo v Blansku. A my si tady s kolegy ve studiu říkáme a tipujeme. Jak je asi dlouhý ten úplně nejdelší tobogán na světě? Hledáme na internetu a našli jsme. Světový rekord drží Malajzie. Tamní tobogán The Longest měří neuvěřitelných 1111 metrů. To je jako kdybychom za sebe postavili 11 fotbalových hřišť. Na start nás vyveze lanovka, sedneme na nafukovací kruh a přes 3 minuty jedeme zatáčkami, tunely i tropickou džunglí. Tohle je super zajímavost na koupák. Zkuste se zeptat rodiny, hele, víte, kde je nejdelší tobogán na světě a jak dlouho se po něm jede? My jsme si teď na našem rádiu řekli, že je v Malajzii, jmenuje se The Longest, má 1111 metrů a jízda po něm trvá přes 3 minuty. Projeli byste se?
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock and roll band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Radio Metropole.
4: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Senicí na Hané, nyní je tu výluka. Vlaky tu nebudou jezdit až do 18. srpna. Provoz tu zajistí náhradní autobusová doprava podle výlukového řádu. Podrobně na webu ČD.cz.
4: Vlaky v úseku Senice na Hané, Kostelece na Hané, Prostějov, hlavní nádraží pojedou bez omezení. Informace k výluce, včetně výlukového jízdního řádu, jsou k dispozici na webu Českých drah a také v aplikaci Můj vlak. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny také ve všech dotčených stanicích a zastávkách.
3: Doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnuchová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči, po novém už jezdíme na Šumpersku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že skončila oprava úseku silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím. Silničáři tu od června opravovali rozsáhlé trhliny po dlouhodobém dopravním zatížení. Nicméně dále na silnici 11 na severu Olomouckého kraje se ještě pracuje. Dělníci na místě ještě dokončují drobnosti, už tedy převážně bez omezení provozu této silnice vedoucí dále na Králíky. Rekonstrukce vyšla na skoro 26 milionů korun. Jako ublížení na zdraví z nedbalosti vyšetřuje policie dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem. Nově to oznámila policie, ale nikoho zatím neobvinila. Další informace zatím poskytovat nebude. Doplníme, že řidič nemocničního vozidla je aktuálně v pracovní neschopnosti.
1: Sport.
3: Zápas druhého kola na turnaji ATP v Montrealu má na programu přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. V pozici nasazené třináctky se představí dnes po 23. hodině našeho času na tvrdém povrchu proti britskému kvalifikantovi Fearnleymu. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty.

0: 5 stupňů Celsia a potom přinese závěr pracovního týdne.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Vážnější dopravní nehoda se vyšetřuje na Blanensku v obci Jedovnice. Probíhá tady vyprošťování osob, ale projet se to dá se zvýšenou opatrností. Pozor taky na dálnici D1 za Přerovem ve směru na Polsko. Je tu porouchaný nákladák, tak opatrně. Jinak Kožušany, Tážalej, Kraličky, Slatinka a taky Holešov, Martinická ulice. Na těchto místech počítejte se 17. hodinou s policejními kontrolami.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága a Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Dobrý den.
8: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 5. srpna a svátek slaví Kristián. Narozeniny má herečka Jana Plotková, kterou známe třeba z filmů Ostrov, Život pro samouky nebo Protektor. Vzpomínáme také na astronauta Neila Armstronga. Ten by dnes oslavil narozeniny. Právě on v roce 1969 byl prvním člověkem, který vstoupil na povrch měsíce. Také je Národní den ústřic, Den spodního prádla anebo Mezinárodní den semaforů. Na hudebním semaforu našeho rádia dáváme zelenou dalším hitům, ať si jich ve středu 5. srpna užijeme co nejvíc.
0: Metropole právě dnes.
2: Posloucháš? Radio

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, a po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, celkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK.
0: Sport.
3: Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun. Informuje o tom ČT.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: 20:26, tak to je čas dnešního západu slunce, naopak zítra sluníčko vyjde v 5:29. Víme, jak bude. Čtvrtek polojasný s nejvyššími teplotami mezi 27 a 32 stupni Celsia ve stínu, objevit se mohou i bousky a dešťové přehánky. V pátek pak teploty mezi 25 a 30 stupni a i nadále počítáme se sluníčkem.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Bourá se na D1, směr Přerov za exitem Lipník nad Bečvou. Osobní auto to tady poslalo do svodidel a projet se dále bez zdržení. No a kde si dát s 18. hodinou pozor na policejní kontroly? Právě teď na D55 na exitu Majetín. Taky na D1 na exitu Kroměříž Východ a nebo na D35 na exitu Litovel.
0: Rádio

0: tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy, přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou. Z letiště Ostrava dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Jakou předpověď hlásí meteorologové na čtvrtek? Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bouřky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Mé.

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak si to představte, mobilní hospic Nejste sami slaví 10 let, takže chystáme benefiční den a benefiční koncert v Olomouci v pátek 4. září. Bude tady spousta inspirativních setkání, hudba, program pro děti i skvělé regionální občerstvení. A bude tu s vámi i naše rádio. Další informace k téhle akci najdeme už teď na nejstesami.eu. Gratulaci posíláme do Loštic. Slavný loštický pohár se totiž dostane na poštovní známky. Jak píše Report.cz, unikátní loštická keramika si získala věhlas po celém světě a vyráběla se převážně v 15. a v 16. století. A ještě pohled do přerovských nálezů a ztrát. Nejčastěji jsou tady klíče, mobily, peněženky anebo jízdní kola. Ovšem v evidenci nálezů skončila i mačeta. Další kuriozity pro nás má přerovskýraj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.
2: My

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Godard je anglický umělec, co míchá elektroniku s atmosférou tak, že tě jeho tracky obejmou jako oblíbená mikina. Jeho hudba je plná emocí a energie, co tě nabíjí a zároveň uklidní. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi přesně tam, kde máš být. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme připraveno ještě

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Hoba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Hoba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska serví.

0: Kiki ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

Tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubl umí vytvořit

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska zazní hlas, který znáš, ale možná tě překvapí. Niall Horan, někdejší člen One Direction, se vydal na vlastní cestu. A jeho hudba je klidná, jemná a plná emocí. Je jako ten kámoš, co už si prošel bouří a teď tě pozve na kafe a klidně ti zahraje. Jeho styl je popově folkový, s upřímností, kterou jinde hledáš těžko. Zůstaň s námi. Metropole tě vezme tam, kde hudba léčí a uklidí.

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie, ale taky informace ze světa celebrit. Tak pojďme zjistit, co je ve světě showbiznisu nového. Lela Ceterová si po rozchodu s Carlosem Vémolou prošla náročným obdobím, které se podle všeho obrací k lepším zítřkům. Bývalá blondýnka odhodila ikonické světlé kadeře, přetavila svůj vzhled do elegantních tmavých tónů a fanouškům poslala zřetelný vzkaz. Jak napsala na svůj Instagram, novou kapitolu života bude psát podle sebe, tak držíme palce. Teď jedna smutná událost. Dublin se zahalil do černé. S tragicky zesnulým Glennem Hansardem se při veřejném rozloučení přišlo rozloučit odhadem asi 11 000 lidí. Mezi truchlícími nechyběla podle zahraničních zdrojů ani česká zpěvačka Markéta Irglová, jeho dlouholetá hudební partnerka, blízká přítelkyně a někdejší láska. Irglová se s Hansardem proslavila díky filmu Once a jejich společná píseň Falling Slowly jim v roce 2008 vynesla Oscara, no a krátce tvořili taky pár. Nicméně po rozchodu dále zůstali přáteli a vystupovali spolu. Na pohřbu potom nechyběl ani Bono z kapely U2, tak mi po

0: po celém světě. Tak nám pánům to samozřejmě nevadí. To jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jonas Brothers, kapelu, která se díky svému popovému zvuku a charizmatu dostala mezi největší hvězdy současnosti. Jejich hudba je plná energie, radosti a chytlavých melodií, které tě donutí vstát a tancovat. Jonas Brothers jsou jako ti kámoši, kteří tě vždycky podrží a přinesou skvělou náladu,

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Foster the People, kapelu známou pro svůj unikátní indie popový styl, který kombinuje chytlavé melodie s originálními nápady. Jejich hudba je jako svěží vánek, který tě osvěží a zároveň přinese spoustu energie. Jejich skladby jsou plné života a umí tě dostat do skvělé nálady, ať si kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe má

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, že naše rádio můžete poslouchat doma, v práci, za volantem nebo taky na letecké dovolené u moře. Ano, leteckým dovoleným se věnujeme v našem prázdninovém speciálu Pas anebo občanka. A které suvenýry nám mohou po návratu pokazit radost z dovolené? I to jsou témata, které teď probereme s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Těšíme se na leteckou dovolenou. Otázka zní, kdy potřebujeme na letišti mít cestovní pas a kdy nám stačí jen obyčejná občanka.
2: Pokud cestujete v rámci Evropské unie, tak stačí občanský průkaz. Jakmile ale letíte mimo Evropskou unii nebo schengenský prostor, potřebujete už cestovní pas. Je důležité si tuto informaci ověřit už před cestou, protože každá destinace má svá pravidla. Velmi důležitá je platnost dokladů. Některé země vyžadují, aby byl pas platný ještě několik měsíců po návratu, takže nestačí, že platí po dobu dovolené.
1: Každá dovolená jednou skončí. A potom nasedneme zpátky do letadla a letíme domů. A člověk by mohl mít potřebu si z té dovolené sebou něco vzít. Třeba mušle, korály, písek, kamínky, oblásky. Na co si dát pozor při návratu ze zahraničí? Co si raději do kufru nepřibalovat? Co může způsobit problémy?
2: Určitě je dobré myslet na to, co si ze své dovolené vezete zpět. Zejména potraviny, alkohol, tabák mají své různé omezení. Další věc, na kterou je potřeba si dát pozor, je přesně tak, jak říkáte, mušle, korály nebo výrobky z chráněných živočichů. Ne všechno, co si můžete koupit na dovolené, si můžete legálně přivést domů. Platí vždy to, že pokud si nejste jistí, je lepší si to předem ověřit.
1: No, nejenom, že bychom potom mohli mít problémy na letišti, ale také s letišní policií.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme za další užitečné tipy. Přejeme šťastnou cestu všem dovolenkářům s Kateřinou Pustějovskou z letiště Ostrava. Dnes vysílá s námi. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Bennyho Blanka, producenta, který stojí za hity těch největších hvězd. Jeho rukopis je jako tajná přísada, která dělá z dobré písně pecku. Benny je jako ten kámoš, co ti do playlistu přidá šťávu a styl, aniž bys to čekal. Jeho styl je univerzální, chytlavý a vždycky trefí do černého. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje soundtrack popové historie.

Tady je tvoje metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná.

Milé, tady je tvoje Metropole. A jestli máš rád elektroniku s nádechem duše a popu, SG Lewis je přesně to, co hledáš. Tenhle britský producent a zpěvák dokáže mixovat chillové beaty s chytlavými melodiemi tak,

Tady je tvoje metropole. Dneska tu máme australskou kapelu Shepherd. Partu sourozenců a přátel, co servírují pop plný radosti, melodii a festivalové energie. Jejich hudba je jako skákání po posteli. Bezstarostná, nakažlivá a vždycky tě rozveselí. Shepherd jsou jako ta parta, co tě vždycky přivítá s úsměvem a pozvánkou na spontánní koncert na střeše. Jejich styl kombinuje pop s trochou indie a tunou optimismu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu jsou další zprávy. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku. Moderní přehled o hrobových místech chce mít Prostějov. Radnice se letos pustila do digitální evidence hrobů na městských hřbitovech. Obyvatelům to již brzy usnadní orientaci na hřbitově i administrativu. Olomoucký kraj podporuje žádané obory. Po 16 letech navýší krajská stipendia pro žáky učňovských a maturitních oborů, a to o 100 měsíčně. Cílem je přilákat mladé lidi k technickým profesím a řemeslům, po nichž je poptávka. Příspěvek nově získá 47 oborů, včetně chemiků nebo obsluhy CNC strojů. Například učni ve 3. ročníku tak dostanou 600 měsíčně. Podmínkou je dobrý prospěch a poctivá docházka na praxi, píše olkraj.cz. Gang telefonních podvodníků odhalen. Ukrajinská policie ve spolupráci s kolegy z Moravskoslezského kraje obvinila 10 lidí, kteří z call center na Ukrajině podvodně lákali od roku 2024 peníze z lidí v Česku pod záminkou investic do kryptoměn. Škoda zatím dosahuje milionů korun, celkově však může jít až o 100 milionů. Vyšetřování pokračuje, píše ČTK.
1: Sport.
2: Padly tresty nad hráči ve fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace se rozhodla potrestat za účast v kauze ovlivňování fotbalových utkání kvůli sázkám záložníka Karviné Samuela Šiguta, a to stopkou na 16 měsíců a pokutou 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. A trestu neušel ani útočník ostravského Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20.

0: Opět hlásí meteorologové na čtvrtek. Je před námi mírné ochlazení. Nejvyšší teploty přes den mezi 27 a 32 stupni Celsia. Počítáme hlavně s polojasnou oblohou a místy se mohou objevit taky dešťové přehánky a bousky. V závěru pracovního týdne nás potom bude provázet i nadále víceméně slunečné počasí a příjemnější teplota okolo 27 stupňů ve stínu.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Ahoj, tady je tvoje Metropole a dneska si představíme Joea Jonase, který se z boybandového princátka proměnil v soulového krále. Joe má styl, co kombinuje energii popu s pořádnou dávkou charisma a šarmu. Jeho hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky dokáže nakopnout, ale taky podržet, když to potřebuješ. Umí to rozjet na tanečním parketu i v pohodě doma. Jestli hledáš energii,

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Jasona Derula, umělce, který dokáže spojit energii, talent a charisma do jedné neodolatelné show. Jeho hudba tě rozhýbe a zvedne náladu, ať už si na parketu, nebo jen tak doma. Jeho skladby jsou pořádnou dávkou zábavy a pozitivních vibrací. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další skvělá hudební překvapení.

Olé, tady je tvoje Metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Olomouc 92 a Šumperk 102,9 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči

Cibule. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptone. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých house beatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptone je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku tajemné taneční magie.

0: Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za srdce. Tak zůstaň s námi. Na Metropoli s Meknou zažiješ hudbu, která

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další

Tady je tvoje metropole. Dneska si pustíme Praise Cats. Projekt známý svým groovem, který kombinuje house a funky tak, že to prostě nemůžeš nechat bez povšimnutí. Jejich skladby jsou jako pořádná porce pozitivní energie, která tě rozhýbe a vykouzlí úsměv na tváři. Praise Cats jsou jako ti kámoši, co ti na párty vždycky připraví playlist plný dobré nálady a funky rytmu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme ještě víc skvělých příležitostí.

Tady je tvoje metropole. Bibi Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozví.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme East 17, britskou boybandovou legendu z 90. let, která dodnes baví fanoušky svým mixem popu a tanečních rytmů. Jejich hudba je jako ta nostalgická jízda, co tě vrátí do času, kdy jsi chtěl pořád jen tančit. East 17 jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky připomenou, že dobrá muzika nestárne. Připrav se na pořádnou dávku nostalgie s pořádnou porcí groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje taneční klasiku.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.